zadní půl se mluví za nás. Otvori oči, pomysli želju, nek bude ljubav. Još ovaj put te ne dam, al znam da je kraj.